0: sola voce. 6023.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi byl vizionář. Ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který sněl o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
1: Nato in Trentino.
2: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946. na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
1: Noi tutti crediamo.
2: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
1: Realizzeremo la sua visione.
2: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Kad domājam par Eiropas parlamentu, visbiežāk iztēlojamies plenārsēžu zāli, kurā balso deputāti. Patiesībā šī balsošana notiek tikai reizi mēnesī, plenārsesiju laikā. Bet kas ir šīs sesijas un kā tās notiek? Kā katru mēnesi, izņemot augustu, parlaments pulcējas 4 dienu ilgā plenārsesijā Strasbūrā. Katrai plenārsesijai tiek izstrādāta programma, ko sauc par darba kārtību. Regulāri tiek rīkotas arī papildu sesijas, kuras notiek Briselē. Plenārsēdēs noslēdzas likumdošanas darbs, ko deputāti paveikuši parlamenta komitejās vai politiskajās grupās. Plenārsēdēs deputāti arī piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā un dara zināmu savu viedokli Eiropas komisijai un padomei. Tā dēvētajā jautājuma laikā Eiropas parlamenta deputāti var uzdot komisijai un padomei jautājumus. Plenārsesijās parlaments var izteikties par jebkuru jautājumu, kas tam šķiet svarīgs. Turklāt Eiropas parlaments var Eiropas komisijai pieprasīt iesniegt likumdošanas priekšlikumu par jautājumu, ko parlamenta ieskatā ir svarīgi risināt. Bez tam deputāti plenārsēžu zālē regulāri uzņem viesus, piemēram, valstu vadītājus, trauksmes cēlājus vai aktīvistus. Tomēr galvenokārt plenārsēdēs notiek debates un balsošana. Debates un balsošana notiek par dažādu veidu tekstiem, kas atšķiras pēc temata un likumdošanas procedūras. Kā vienu no piemēriem var minēt parlamenta ziņojumus par Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Tātad parasti par tekstiem vispirms tiek rīkotas debates plenārsēdē. Viedokļu paušanai atvēlētais laiks ir ļoti īss, un tas ir atkarīgs no tā, cik deputāti vēlas uzstāties. Atšķirībā no balsošanas, kas bieži aizņem maz laika, debates var ilgt vairākas stundas, ja viedokli vēlas paust daudz deputāti. Visbiežāk deputāti uzstājas savā dzimtajā valodā. Tulki viņu teikto sinhroni pārtulko visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pēc debatēm notiek balsošana. Piemēram, balsojot par parlamenta ziņojumu, deputāti var grozīt iesniegto tekstu. Ar grozījumiem var svītrot, pārveidot, aizstāt vai papildināt iesniegtā dokumenta saturu. Deputāti vispirms balso par katru grozījumu atsevišķi un pēc tam par visu grozīto tekstu kopumā. Balsošana noris diezgan intensīvi. Deputāti dažkārt balso par simtiem grozījumu. Pretēji izplatītajam uzskatam, deputāti visbiežāk balso ar paceltu roku. Sēdes vadītājs konstatē, vai ir sasniegts balsu vairākums. Ir ļoti svarīgi nekļūdīties, ja ir kaut mazākās šaubas, sēdes vadītājs pieprasa balsot elektroniski, lai tādējādi iegūtu precīzākus rezultātus. Plenārsēdē Eiropas parlaments parasti lēmumus pieņem ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, proti ar vairāk nekā pusi nodoto balsu. Lai balsojuma rezultāts būtu derīgs, ir jāsasniedz kvorums. Tas nozīmē, ka sēdē jābūt klāt vismaz vienai trešdaļai deputātu. Ja sēdes vadītājs konstatē, ka tas tā nav, balsošanu atliek uz nākamo sēdi. Pēc balsošanas par tekstu deputāti var vēlreiz uzstāties, lai paskaidrotu savu vai savas grupas izvēli. Arī Eiropas komisija var paust viedokli par balsojuma rezultātiem. Protams, plenārsēdēs notiek vēl daudz kas cits, un nav iespējams visu apkopot vienā raidījumā. Piemēram, tajās tiek pieņemts parlamenta gada darba kalendārs. Šajā kalendārā īpaši norādīts parlamenta komiteju un politisko grupu sanāksmu nedēļas. Labā ziņa ir tā, ka debats joprojām tiek rādīts tiešraidē Eiropas parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē. Parlaments ir atvērts apmeklētājiem arī plenārsesiju laikā. Interesanti var pat uz brīdi paviesoties plenārsēžu zālē, lai sekotu līdz tur notiekošajiem. Tas ir labs veids, kā uzzināt nedaudz vairāk par sēžu norisi un pieredzēt demokrātiju darbībā.

0: El segundo capítulo se llama Cultura y abarca todos los sectores culturales y creativos, además del audiovisual y cinematográfico. Incluye música, literatura, arquitectura, turismo cultural y artes escénicas y visuales, y proporciona financiación a proyectos colaborativos de carácter transnacional. Así que si eres estudiante de teatro en Trieste y quieres formar equipo con otros artistas de Atenas y Aarhus, este es el capítulo de Europa Creativa para ti. El capítulo Cultura organiza iniciativas especiales para reconocer la excelencia y la creatividad, como premios a la literatura, la música y la arquitectura. Un aspecto interesante de este capítulo es su apoyo a los programas de movilidad. Es decir, puede recibir ayudas para viajar y trabajar en el extranjero, llegar a nuevas audiencias y aprender de otros profesionales del sector. La iniciativa La Cultura Mueve Europa brinda grandes oportunidades para hacerlo. Se trata de una iniciativa que ofrece subvenciones de movilidad a artistas y profesionales de la cultura en los 40 países que participan en el programa Europa Creativa. Tómatelo como un Erasmus cultural, viajes, estancias y colaboraciones únicas. Cathy Lowry, codirectora de la Oficina Europea Creativa en Irlanda, hizo hincapié en las oportunidades que brinda La Cultura Mueve Europa.
1: Si quieres ampliar tu propia labor como artista o la de tu organización en la escena internacional o europea, este programa es una gran oportunidad, ya que permite probar colaboraciones y nuevos modelos de trabajo. Hay quien prefiere una pequeña residencia o una gira. Ofrece una gran flexibilidad y un riesgo muy bajo. Si quieres avanzar en esa línea de trabajo, puede ser un buen punto de partida.
0: El tercer capítulo se llama Intersectorial. Se trata de innovación, cooperación interdisciplinar y adaptación a la era digital. Su objetivo, que se plasma en iniciativas como los laboratorios de innovación creativa, es ayudar a los sectores de la cultura y la creación a afrontar retos comunes y desarrollar soluciones innovadoras. Por ello apoya proyectos.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
6: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
5: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egy negyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
6: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
5: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
6: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
7: Už jste někdy slyšeli o místopředsedech Evropského parlamentu? Z názvu této pozice je zřejmé, že v parlamentu hrají klíčovou úlohu a musí být důležitými politickými figurami. Víte ale, kdo vůbec místopředsedové a místopředsedkyně Evropského parlamentu jsou, co vlastně dělají a jak jsou voleni?
8: Stejně jako předseda či předsedkyně Evropského parlamentu musí být místopředsedové a místopředsedkyně nejprve zvoleni. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, ale předsedové a místopředsedové se volí každého 2,5 roku. O tom, kdo se jimi stane, rozhodují samotní poslanci. Volba místopředsedů na první polovinu volebního období parlamentu probíhá v červenci po evropských volbách. Další volby se konají o 2,5 roku později v lednu, přesně v polovině volebního cyklu. Volbu nového místopředsedy či místopředsedkyně je také možné uspořádat v případě, že se jejich pozice v průběhu volebního období uvolní. To může nastat mimo jiné tehdy, pokud aktuální místopředseda či místopředsedkyně přijme jinou politickou pozici ve své zemi nebo jiné evropské instituci. K podobné situaci došlo například v lednu 2023, kdy se novým místopředsedou stal lucemburský poslanec Evropského parlamentu Marc Angel. Ten byl do funkce zvolen poté, co poslanci kvůli skandálu ohledně korupce a praní špinavých peněz odvolali jeho předchůdkyni Evu Kailiovou. Kandidáty na pozici může nominovat politická skupina parlamentu nebo skupina představující alespoň 20% všech europoslanců. Za současného stavu je jich tedy potřeba minimálně 36. Ke zvolení je nutná absolutní většina, což znamená, že kandidát potřebuje více než polovinu všech hlasů odevzdaných v tajné volbě. Místopředsednických křesel je celkem 14. Všechna mohou být obsazena již v prvním kole. Tedy za předpokladu, že všichni kandidáti získají zmíněnou absolutní většinu. Pokud prvním kolem projde méně než 14 kandidátů, uspořádá se druhé kolo, aby se obsadila zbývající místa. V případě, že je zapotřebí třetí kolo hlasování, stačí kandidátům pouze relativní většina, takže zkrátka uspějí ti, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud by náhodou došlo na rovnost hlasů, je zvolen věkově nejstarší kandidát. Teď, když už víme, kdo a jak místopředsedy a místopředsedkyně volí, se můžeme podívat na to, jaké jsou jejich úkoly a povinnosti.
7: Předseda či předsedkyně parlamentu svých 14 místopředsedů a místopředsedkyň pověřuje různými úkoly. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vedení Evropského parlamentu pomáhat, reprezentovat je a v případě potřeby je zastoupit. Mohou například předsedat plenárním zasedáním. To znamená, že jednání zahajují, ukončují nebo přerušují. Během zasedání pak dohlížejí na pořádek v sále, udělují poslancům slovo, ukončují rozpravy, dávají hlasovat a oznamují výsledky hlasování. Mohou také parlament zastupovat na mezinárodní scéně, při slavnostních příležitostech a ve správních, právních a finančních záležitostech. To v praxi často znamená, že jezdí na oficiální návštěvy do zemí mimo Evropskou unii a jednají se zástupci jiných institucí.
8: Místopředsedové spolu s předsedou a takzvanými kvestory tvoří předsednictvo, které určuje pravidla a dohlíží na to, aby vše v parlamentu fungovalo hladce. Předsednictvo rovněž připravuje návrh rozpočtu parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech. Při výběru místopředsedů a kvestorů se poslanci snaží o to, aby předsednictvo alespoň přibližně odráželo rozložení politických skupin v parlamentu.
7: V dnešní epizodě jsme se podívali na stěžejní roli, jakou místopředsedové a místopředsedkyně v Evropském parlamentu hrají. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak fungují další důležité pozice v parlamentu, jako například předseda, respektive předsedkyně, či kvestoři, nebo již zmíněné předsednictvo, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
9: Iedomājies pasauli, kurā studenti un pedagogi var vieglāk pārvietoties starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, bagātinot pieredzi un paplašinot redzesloku. Eiropas Savienība aktīvi strādā pie tā, lai šo sapni pārvērstu realitātē, tāpēc tā ir izveidojusi Eiropas izglītības telpu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par to, kā Eiropas Savienība plāno padarīt izglītību vienlīdz pieejamu visiem interesentiem, tostarp uzlabot piekļuvi Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām. Eiropas izglītības telpas mērķis ir uzlabot sadarbību, veicināt mobilitāti izglītībā un apmācībā un veidot noturīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas. Viens no galvenajiem Eiropas izglītības telpas elementiem ir mācību mobilitātes veicināšana. Mērķis ir pārvarēt tādus šķēršļus kā finansiālie ierobežojumi, informācijas trūkums, nepietiekamas valodu prasmes un administratīvais sloks. Taču kā radās šī mācību mobilitātes iniciatīva? Idejai par Eiropas izglītības telpu Eiropas līderi pirmo reizi pauda atbalstu 2017. Gada Gēteborgas sociālajā samitā. Kopš tā laika gan Eiropas komisija, gan Eiropas Savienības padome ir dalījušās ar idejām par to, kādai šai Eiropas izglītības telpai vajadzētu būt. Jautājumi, kam abas iestādes līdz šim pievērsušas galveno uzmanību, ir jauniešu izglītības kvalitātes uzlabošana un tādas izglītības vidas veidošana, kas jau no paša sākuma veicina iekļautību un dzimumu līdztiesību. Turklāt ciešākai sadarbībai izglītības jomā būtu arī jānodrošina, ka pieaugušiem ir iespēja turpināt savu pilnveidi ar mūžizglītības palīdzību. Izglītībai arī jāiet kopsolī ar digitālo un zaļo pārkārtošanos, lai mūsdienu izglītojumie varētu palīdzēt risināt šos jautājumus nākotnē. Eiropas izglītības telpa ļauj valstīm sadarboties dažos izglītības aspektos, valstīm vienlaikus saglabājot vispārēju kontroli par to izglītības sistēmām. Katra Eiropas Savienības valsts ir atbildīga par savu iedzīvotāju izglītošanu un apmācīšanu. Tomēr gadu gaitā arī Eiropas Savienībai ir bijusi būtiska loma padarot pieejamāku pārrobežu izglītību. Eiropas Savienība ir ieviesusi Boloņas procesu, ar ko tika izveidota vienota Eiropas augstākās izglītības sistēma. Tā ir arī izveidojusi izglītības finansēšanas programmu Erasmus+, kuras mērķis ir ar mobilitātes starpniecību modernizēt izglītību, un pieņēmusi Kopenhāgenes deklarāciju, kas pastiprināja sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā. 2010. Gadā Eiropas Savienība, īstenojot Eiropas sadarbību izglītības un apmācības jomā, nosprauda mērķus izglītības jomā nākamajiem 10 gadiem. Daži no tiem tika sasniegti, taču visus īstenot diemžēl neizdevās. Piemēram, vairāk bērnu apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes un pieauga audzēkņu sekmes pēcvidusskolas izglītības jomā. Tomēr 2018. Gada pētījumā tika konstatēts, ka ir palielinājies arī to 15 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuriem ir zemes pamatprasmju līmenis. Centieniem uzlabot izglītību un apmācību ir bijuši dažādi rezultāti, un Eiropas komisija, Eiropas Savienības padoma un Eiropas parlaments ir viensprātis, ka panākumiem šajās jomās ir izšķiroša nozīme. Mūžizglītībai ir jāsagatavo pašreizējā un nākamās paaudzes aktīvai dalībai sabiedrībā un jāvairo to noturību atkārtotu krīžu gadījumā. Mūžizglītībai būtu arī jānodrošina, ka cilvēkiem ir iespēja iesaistīties zaļajā un digitālajā pārējā. Piemēram, Eiropas Savienība ir izsludinājusi Eiropas prasmju gadu, kura pasākumu ilgs līdz 2024. Gada 8. maijam. Šīs kampaņas mērķis ir visā Eiropā nodrošināt cilvēkiem prasmes, kas nepieciešamas kvalitatīvās darba vietās, un palīdzēt uzņēmumiem novērst prasmju trūkumu. Šajā laikposmā visā Eiropā ir plānots rīkot tūkstošiem pasākumu, kas vērsti uz prasmju pilnveidi. Eiropas parlamenta 2021. Gada pētījums liecina, ka kopš otrā pasaules kara redzējums par Eiropu kā izglītības telpu ir bijis neatņemama Eiropas integrācijas procesa daļa. Tāpēc parlaments atbalsta vienotu Eiropas izglītības telpu, vienlaikus uzsverot, cik svarīgs ir pienācīgs finansējums, lai izglītība, tostarp labāka piekļuva Eiropas Savienības mācību mobilitātes programmām, kļūtu vienlīdz pieejama visiem interesentiem. Eiropas Savienības nozīmīgākā mācību mobilitātes iniciatīva ir programma Erasmus. Tās jaunākais formāts, jaunā programma Erasmus+, 2021. Līdz 2027. Gadam, turpinās nodrošināt finansējumu izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam. Programmas Erasmus+, no 2014. Gada līdz 2020. Gadam dāvātās mobilitātes iespējas izmantoja vairāk nekā 4 miljonu cilvēku. Toties jaunās programmas mērķis ir vēl vērienīgāks. Tajā plānots iesaistīt līdz pat 12 miljoniem dalībnieku. Jaunās paaudzes Erasmus programma saglabā mūžizglītības pieeju. Programmas būtiskāko iniciatīvu vidū ir Eiropas universitāšu tīkla izveide un Eiropas studenta kartes ieviešana. Liela uzmanība tajā pievērst arī iekļautībai, un programma iecerēts padarīt vienkāršāku tās dalībniekiem. Programmā viens no svarīgākajiem aspektiem ir sports. Tā paplašina digitalizācijas izmantošanu, atbalsta jaunas zināšanu jomas un ievieš jaunu mobilitātes iniciatīvu Discover EU. Ko no šī visa varam secināt? Eiropas Savienība un tās iestādes cenšas sniegt Eiropas Savienības iedzīvotājiem labākas mācību iespējas, pastāvīgi uzlabojot līdzšinējos projektus un veidojot jaunus. Galvenajām iniciatīvām, piemēram, programmai Erasmus, būtu jāturpina veicināt Eiropas mobilitāti un jāmudina studenti domāt radošāk. Eiropas izglītības telpai būtu jāņem vērā šīs vajadzības un jāpalīdz novērst nevienlīdzību un trūkums izglītībā. Izglītības joma nepārtraukti tiek uzlabota, un Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī tiek un arī turpmāk tiks īstenoti dažādi pasākumi. Tāpēc debates un regulējums izglītības jomā arī turpmāk būs svarīga Eiropas parlamenta daļa. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
14: You're listening to 60 023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: 62-3
18: 6-0-20 che?
19: 60-23
18: 6-0-2-3
17: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.